Šuma mají počkem domů prasada. Tak, sandigáču. Prostupče, pojďte kadeka. Omang. Pojďte, NCERT.